0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Tuba! Moja tuba! Moja tuba! Pozor!

častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do uší a slinou sa mu dotkol jazyka. Potom pozdvihnúc oči k nebu, zavzdychol a povedal mu: Efata, to jest, otvor sa. I otvorili sa mu uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a hovoril správne. I prikázal im Ježiš, aby nikomu nehovorili, ale čím

vedlejšího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat

portrét majora vo výslužbe Jána Micišina pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.

jak se dá zvážit sníh. Když padá na rybník a studí psy na uších, sype se na kopcích.

jak poznáš hrníček. Kam jsem ti nalil čaj? Za oknem projel vlak, vodou už prošel.

Chcel sem ti říct, jak se dá zvážit sníh, když padá na rybník, studí psi na uších, sype se na kopcích.